0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Minimum muziky, minimum...

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Crazy Radio.

seděla doma, četla si ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. No pak, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Přijde ženská do francouzské prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pa, prosím, tady máte 242 korun. No pa, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pa, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 7. července si připomínáme jméno Bohuslava. Toto slovanské jméno v sobě nese vznešený význam, Bohusláva, nebo slavící Boha. Všem Bohuslavám přejeme krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum informace.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na Facebook. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na, to se mi líbí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

kouří, z postele už na mě oči nikdo nemhouří. Horkým vínem nehasím svůj žízeň, jenom svůj hlad. Po tobě a taky slova mám tě rád. Tohle bylo totiž na mě vážně trochu moc, když čekal jsem tu na tebe za skoro celou noc. Na tvý vejmluvě dávno není nikdo zvědavej. Zbal si věci, padej zpátky do lihu, sedej a nevěrej už na mě těma psíma očima. Pochop, všechno jednou končí a zase začíná. Mohla jsi mít všechno, ale měla jsi jen keci. Nedokázala jsi nikdy správně k věci. Nevaříš a nepereš, souložíš ze zvyku. A nemáš ráda mojí černou muziku. Za to ráda nosíš kožichy a podvazky a make-upy. A chuť máš vždycky na všechno, jak na ženský, tak na chlapy. Nejradši se uděláš svým šampaňským a vysky.

Je půl čtvrtý ráno a zamřížovaná měsíční invence rozdělila oknem moje tělo stínohrami na čtverce. Umyté jsou deštěm schodníků, čekají trpělivě v botníku budoucí šlápoty sobot a nedělí, cože nás příště od sebe zas oddělí, až nás příště naposledy rozdělí.

0: Přišel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jaký? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální delix a turecký. Palíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Poughkeepsie. Damn, I done spilled my drink.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
5: Funguje to, nebo je to na pytel? Češi teď na internetu řeší, jak chladit domácnosti pomocí komínů, místo otravných hadic z mobilních klimatizací trčících z oken. Tahle kutilská vychytávka prý vzbudila takové diskuze, že by z toho jeden zčervenal jak rak, ale experti varují před narušením přirozeného větrání baráku. Takže jestli nechcete mít v obýváku smradlavý průvan, raději si to dvakrát rozmyslete, než s tou hadicí polezete do komína.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
7: Crazy Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: Přišel tam do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakousl, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Lazy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Tohle to je banjo a tahle věc je nahá. Najednou lítáš nad vodou a ne náhodou a včera jsi se chvěla s náladou. Mizíš oblohou, všude barvy jsou a splývají naše čela. Vždy.

vybírá v síru touží a to bezí a bílou bolí.

0: Wow! You got it.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stálé a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Minimum muziky, minimum

0: Každý den je originál.
1: 7. července si připomínáme jméno Bohuslava. Toto slovanské jméno v sobě nese vznešený význam Bohusláva nebo slavící Boha. Všem Bohuslavám přejeme krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí. Pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Celou republiku dnes čeká pořádné letní pařeniště, rtuť teploměru se klidně vyšplhá až na 30 stupňů Celsia, takže plavky a pořádný chlast do ruky, ať to máte čím spláchnout. Ideální den na opalovačku u bazénu, třeba tam, kde bydlí ten soused, co má vždycky puštěný nahlas své milostné hody na svou o 35 let mladší milenku.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Minimum muziky. Minimum.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych ji nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívat, hejte, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo. Třikrát za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
1: Minimum muziky. Bla, bla, bla. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrýzy rádi.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50, policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Crazy Radio, minimum music.

0: odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. července, 11 hodin dopoledne. S letošními prázdninami se Češi opět vrhají do boje s nudou a letními horky, přičemž nejnovější hit je podle všeho sbírání bizarních suvenýrů z ciziny, které pak doma vyvolávají spíš rozpaky než obdiv. Jenže co by člověk neudělal pro originální Instagram fotku, že jo, i kdyby to měl být plyšový jezevčík s doutníkem.
6: Ze společnosti.
7: V autech se vozí kdeco, ale česká policie nedávno nestačila zírat, když při zadržení dílerky našla roztomilého mívala, co držel v tlamě dýmku na pervitin. Fakt krva nevíš, co čekat na našich silnicích. Doufejme, že chudák chlupáč bude mít po odvykačce klid od fetu.
6: Kultura.
7: V Bruntále se po zubaté žábě nedávno otevřelo další bizarní muzeum, tentokrát bahna, jehož majitel vsadil na fenomenální úspěch seriálu Komebak. Návštěvníci tak mohou obdivovat vzorky zablácených relikvií a ponořit se do světa špíny s nádechem televizní slávy. Jen doufejme, že k tomu nejsou povinné holínky a sprcha pak zdarma.
6: Sport.
7: Tak to je pecka. Naše trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková už je v manželském Chomoutu, když si vzala svou dlouholetou partnerku a parťačku Nikolu Zdráhalovou. Holky tak dokázaly, že jim to klape nejen na ledě, ale i mimo něj, a my jim přejeme jen samé zlaté časy a mnoho společných kol.
6: Doprava.
7: Takže, milí řidiči, kdo si dneska ráno chtěl užít poklidnou jízdu po D1, ten si musel nejspíš pěkně zanadávat. U Bezměrova hořel návěs kamionu, takže na Brno se valí kolona, dlouhá jako fronta na toaletách na letním festáku. Celkově se to dneska na našich silnicích pěkně sype, takže raději zpomalte, ať si nezaděláte na další trable.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká taková ta letní nálada pod mrakem, občas s kapkou deště, hlavně na severu, takže plavky nechte ještě v šuplíku, i když na jihu Moravy už by to šlo. Denní teploty se vyšplhají na příjemných 25 až 30 stupňů Celsia, v noci se pak ochladí na 13 až 17 stupňů. Tak si hlavně nezapomeňte vzít deštník, ať nevypadáte jako zmoklá slepice, co utekla z nějaké reality show.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Crazy Rádio.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Rádio.
8: And enter into the sounds of Beat Production.
9: Yeah! Check this out.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
2: Minimum muziky, minimum

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

zlatěj, večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává, jsi to možná ty, nebo jsem to já. Ptáš se sebe vejít nebo nevejít, věčný problém pít a nebo pít. Čas, čas, čas, někdy láme vás. Je to čas, čas, čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. Auta kolem svištěj, někdo jede spát.

smutky tvý a noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná a já. A holka náhle tvář tvou pohladí, i když není hezká, hezká se ti zdá. Přemýšlíš a to jí odradíš.

0: to čas, tvůj čas.
1: A když jdeš potom krádo prázdnou ulicí a děti ještě s medvědama spí, zmizela ti z nocí s deštěm půlnočním, nebyla nebo byla, co já vím. A na protější straně půjdu možná já, zrovna jako ty prázdnou ulicí. A ptáš se, kdo ti z očí písek vymývá a kdo nakrmí

Je to čas, čas, čas, co máš rád. Je to čas.

Maximálně fun!

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. července, poledne. Pražští obyvatelé se dnes topí v potu, rtuť teploměru už atakuje tropickou třicítku a ledové kafe se prodává rychleji než lístky na koncert Gotha. Někteří se už neštítí ničeho a v metru se údajně objevily dámy, co se místo větráku chladí ovocem z lednice, což prý způsobilo nejednu erekci a pár menších kolizí. No, když je ta vedra, lidi prostě blbnou a kde jaká prdel se ukáže.
5: Ze společnosti.
6: Tak to vypadá, že v Pelhřimově, městě rekordů, se schyluje k opičárnám, a to doslova. Na rodinném festivalu opičení na Vysoké 007 se totiž bude pokoušet o rekord, nejvíc lidí v opičích maskách. Doufejme, že banány pro všechny budou v dostatečném množství.
5: Kultura.
6: Tak to vypadá, že v české kultuře nejde jen o vážné umění, ale i o pořádnou srandu, protože národ se baví na nejpodivnějších festivalech, kde si třeba traktory dávají bahnem do držky nebo se soutěží v rychlopožírání knedlíků. Evidentně se tady obyčejní lidé rádi zasmějí i u něčeho tak absurdního, jako jsou šnečí závody, hlavně když u toho teče pivo proudem a je zaručena špetka bláta. Kdo by to byl řekl, že kromě filmů z varu nás nejvíc baví zablácené stroje a plné pupky.
5: Sport.
6: Hele, v nižších fotbalových ligách je zase veselo. Po včerejším debaklu se prý celá jedenáctka místního celku přesunula do hospody a tam se jim prý zázračně zlepšil výkon, hlavně v balení faninek. Trenér s úsměvem prohlásil, že taktika byla splněna, jen na jiném hřišti, no nekupte to.
5: Doprava.
6: Hořící návěs na D1 u Bezměrova dnes ráno pěkně zavařil řidičům mířícím na Brno, jeden pruh je sice průjezdný, ale kolony se táhnou jako žvíkačka z dětské pusy. Pán s kamionem si sice asi užil adrenalin, ale ostatní teď jen nadávají a mačkají klaxony, čímž si ten týdenní schon fakt neulehčí. No co už, aspoň je čas na ranní kafíčko v zácpě, nebo na prolistování bulváru v mobilu.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bude zase jízda, teploty poletí nahoru k 26 až 30 stupňům Celsia, jen na severovýchodě si užijete příjemných 24. V noci nám rtuť klesne na krásných 17 až 13 stupňů, takže žádné dramatické mrznutí, spíš taková ta pohoda na lehoučkou deku. Ideálka na to, abyste se konečně přestali potit a třeba se k někomu přitulili, co?
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

tě dostanu. A tak jsem vděčnej.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Minimum muziky, minimum

0: Každý den je originál.
1: 7. července si připomínáme jméno Bohuslava. Toto slovanské jméno v sobě nese vznešený význam, Bohusláva, nebo slavící Boha. Všem Bohuslavám přejeme krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Lazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. července, 13. hodina odpoledne. V pražské zoologické zahradě se dnes ráno udál pořádný poprask, když se partička opilých maturantů pokusila naučit tučnáky stepovat. Naštěstí nikdo nebyl zraněn, jen tučnáci prý teď chtějí vlastní taneční parket a vstup zdarma na diskotéky. Celá akce prý vyvrcholila, když jeden z mladíků ztratil v bazénu svůj mobil a tučnáci se ho snažili vylovit zobákem, což byl vážně bizár. Policejní mluvčí uvedla, že incident je již prošetřován, ale zvířata jsou v pořádku a dokonce se prý naučila nové taneční kroky.
4: Ze společnosti.
5: Zdá se, že Češi si rádi posílají pěkné obrázky a zprávičky, protože skoro třetina národa frčí na sextingu, nejvíce ti mladí mezi 18 a 29. Průzkum ukázal, že si takovouhle digitální korespondenci vyměňuje až polovina z nich, takže už to není žádná okrajová záležitost, ale pořádný mazec v intimních vztazích. Akorát to prý občas přináší víc problémů než radosti, ale kdo by čekal, že posílání selfíček s rozkošnou kočičkou bez oblečku bude jenom idylka.
4: Kultura.
5: Tak bacha, ve Varech je zase živo jako v úle, a to nejen kvůli filmařům. Všichni řeší, jestli měla manželka Libora Boučka ty nejextravagantnější šaty zahájení, co se jim zdály ve snu, nebo jestli spíš fantazii dráždila průsvitná sukně Hany Wagnerové, pod kterou šlo vidět víc než obvykle. No a aby toho nebylo málo, zpěvačka Aiko se tam líbala s přítelkyní, což bulvár samozřejmě náležitě ocení.
4: Sport.
5: Kluci v kopačkách si teď asi zvykají, že titul se v Česku neslaví jen tak obyčejně, ale s menším drama. Fanoušci na pražském derby v květnu vtrhli na trávník dřív, než měli, a celou parádu kolem oslav ligového triumfu pořádně zazděli. Holt, když jde o pohár, někdo se prostě neudrží a udělá z mistrovských chvil pořádnou estrádu.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Crazy Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Okay, yo, Dipset, Joel Santana, Heatmakers, I think this the one right here, everybody.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně.

0: odstřelí.
1: Tomáš Klus!
2: Raise Radio.
3: Minimum muziky.
4: Minimum info.
5: Maximálně fun.
6: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: Posloucháte
1: pecky.
4: Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: stavěli velký UV KSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli v písku. Písek já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzeraj.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Move!

0: queridos amigos.
1: Přišel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jaký? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální, delix a turecký. Palíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info.

0: Každý den je originál.
1: 7. července si připomínáme jméno Bohuslava. Toto slovanské jméno v sobě nese vznešený význam, Bohusláva, nebo slavící Boha. Všem Bohuslavám přejeme krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Rádio.
3: Yes! It is not that fun. That's not that fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
5: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
6: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklady?
2: Minimum muziky, minimum

0: muziky. Minimum infa.
1: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum infa.
3: Maximálně fajn.

good way. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax.

0: odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Minimum muziky, minimum

0: Já přece vím, že jsem ten, co chybuje a ke dnu stoupá. A ke dnu stoupá.
1: Každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marihdoláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu.

0: příště, uklidím si pracoviště. Du bisschen, my darling, merci señora, ty cesky holcicka, mia amora, goodbye baby blonde, ty Liza Moni, ty satasit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk, moje hrudny kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dít já by tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch, a mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Maximálně fun!
1: Odbyla 18. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme Crazy Radio pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Kultura.
6: Víte, že se letos na letních folklorních slavnostech roztrhl pytel s poněkud odvážnými kroji. Tradice je sice tradice, ale některé babky zhané jeli s výstřihy tak, že se chlapi u piva málem zakuckali. Prý je to pocta bohyni úrody, nebo prostě jenom chtěli ukázat, že ještě nepatří do starého železa.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum

0: Každý den je originál.
1: 7. července si připomínáme jméno Bohuslava. Toto slovanské jméno v sobě nese vznešený význam Bohusláva nebo slavící Boha. Všem Bohuslavám přejeme krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: rodina koupí nový auto a táta říká, no tak pojedeme to projet, tak vyjedou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jak jí to urazilo hlavou. A co řvete teda?
1: My jsme to neviděli.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: Víte, že se letos na letních folklorních slavnostech roztrhl pytel s poněkud odvážnými kroji. Tradice je sice tradice, ale některé babky zhané jeli s výstřihy tak, že se chlapi u piva málem zakuckali. Prý je to pocta bohyni úrody, nebo prostě jenom chtěli ukázat, že ještě nepatří do starého železa.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Yeah. I don't think they're ready for this.

0: Easy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 7. července, 20 hodin. Hasiči v Nýřanech zažili včera nečekanou šichtu, když museli z podvozku auta vysvobodit drzé kotě, co si spletlo výfuk s luxusním pelíškem. Řidič si naštěstí všiml černého pasažéra dřív, než vyrazil na letní dovolenou, takže chlupáč je v pořádku a může dál prohánět myši.
4: Sport.
5: Fotbaloví fanoušci v České republice se mohou těšit na další sezónu, a zatímco se týmy potí na letních soustředěních, zákulisní drby už kolují rychleji než míč po mokrém trávníku. Spekuluje se, že jeden z extraligových hokejistů si užívá dovolenou tak intenzivně, že mu to málem překazilo návrat k tréninku, když mu z recepce hotelu omylem poslali účet za pokoj plný šampaňského a řekněme, speciálních doplňků. Zda to ovlivní jeho výkon na ledě, to už posoudí jen jeho trenér a samozřejmě naštvaná manželka.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

ruce, jak křídla jsem mu ukoval, z musa zní nábojnice, a tak jsem

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
2: Crazy Radio.
3: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger. Well, I-

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun. Take

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou křešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Maximálně fun!

0: Každý den je originál.
1: 7. července si připomínáme jméno Bohuslava. Toto slovanské jméno v sobě nese vznešený význam, Bohusláva, nebo slavící Boha. Všem Bohuslavám přejeme krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum info. Maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
2: Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A vši oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálne fun.
2: Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 7. července si připomínáme jméno Bohuslava. Toto slovanské jméno v sobě nese vznešený význam Bohusláva nebo slavící Boha. Všem Bohuslavám přejeme krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
5: Zpěvačka Jitka Boho se po půlročním rozchodu s Lukášem Langmajerem, co by kamenem dohodil, zase blízkla. Na Karlovarském festivalu prý před 2 dny dostala hned nabídku k sňatku, ani se nestačila oklepat z té předchozí aférky. Některé ženské prostě ví, jak si zajistit pořádnej proutek hned potom, co se zbaví starého dřeva.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
1: Ano, taky jsme ho tady měli.
0: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
1: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
0: Tak jsem si jí dal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím vstupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já vám já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk. Já ho viděla v televizi, to je hodný člověk. Tak jsem poděkoval dámě, nedám vstupenku, jízdenku dámu jí a on čte. Tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun. Yeah, yeah, yeah. Yo.

0: muziky. Minimum
1: infa. Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

Jednou jsem jel v tramvaji na Žižkově a tam seděl ožralý chlap v tramvaji a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit. Crazy Radio.

0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Já je vinnig. Ich, der Herr Fuchs. Und weit und breit ist niemand zu sehen.

0: odbyla půlnoc.
1: Půlnoc.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

we are wealthy women.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun.
1: Crazy Radio. Everybody's free to be a VIP.

0: Setkání nejstarších lidí na světě, televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Já se cítím dobře. Máte nějaké sourozence? Jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? No, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? Ano, jistě. Tak kde takhle, tam stojí ty dětkové. Tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomoh podle saka.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádia.

Move your

0: Nation! Stay tuned!
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 8. července, slaví svátek Nora. Toto jméno je často zkráceninou jmen jako Eleonora, což v překladu znamená světlo, nebo honora, tedy čest. Všem nositelkám tohoto krásného jména přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Rádio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se králíci tak rychle množí? Protože dobře vědí, že v každém okamžiku jim hrozí, že skončí na talíři. A upřímně, kdybych měl trávit život s partou chlupatých, ustrašených idiotů, taky bych si radši co nejrychleji udělal děti a pak se nechal sežrat.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Odbyla první hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Radonem houří, horkým vínem nehasím svůj žízeň, jenom svůj hlad. Po tobě a taky slova mám tě rád. Tohle bylo totiž na mě vážně trochu moc, když čekal jsem tu na tebe za skoro celou noc. Na tvý vejmluvě dávno není nikdo zvědavej. Zbal si věci, padej zpátky do lihu, sedej a nevěrej už na mě těma psíma očima. Pochop, všechno jednou končí a zase začíná. Mohla jsi mít všechno, ale měla jsi jen keci. Nedokázala jsi nikdy správně k věci. Nevaříš a nepereš, souložíš ze zvyku. A nemáš ráda mojí černou muziku. Za to ráda nosíš kožichy a podvazky a make-upy. A chuť máš vždycky na všechno, jak na ženský, tak na chlapy. Nejradši se uděláš svým šampaňským a viskou. Může to být stříknutý i s 7letou bliskou. Finská, ruská, polská, vodka.

Je 3:30 ráno a zamřížovaná měsíční invence rozdělila oknem moje tělo stínohrami na čtverce. Umyté jsou deštěm schodníků, čekají trpělivě v botníku budoucí šlápoty sobot a nedělí, cože nás příště od sebe zas oddělí, až nás příště naposledy rozdělí.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: For cover.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: šel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí pomoc, pomoc. A pán, co se vám stalo, pán, spad sem do hrobu, je mi zima. Pán, tak si se jdeme odkopat.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. One, two, come on.